0: ze Spool, to je Feel to Feel, nová písnička, znaná ako Burn Down Babylon. Dobrý deň, hledáte to, slucháte to, to budú najlepšie písnička pro vás. A teď, pozor na nové hudbu, znaná grupa Feel to Feel, následujte.
1: Chemnitz ohne Rentner, wie leer wär das denn? Chemnitz ohne Nazis, wie heil wär das denn? Chemnitz ohne Studenten,
0: gibt's hier Studenten?